sákne do peří. Znou rukou k jinou, co umí hlavou leží, pak posou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znou rukou k jinou, co umí hlavou leží, pak posou vykročí.